Dudy u pobudy a všem to bylo vhod. V celém světě tancovali podle našich not. Polku tančil král i chudý, dnes máme jiný pus. Dneska dudy hrají všudy nový swingy blues. Veselé tančí celý svět a nový rytmus umí srdce rozechvět. I ta basa u prýmasa za kamny už ne.